0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. září.
1: V katechezi při generální audienci Lev XIV. Pokračoval ve výkladu konstituce Gaudium et Spes. Dnes hovořil o nezcizitelné důstojnosti člověka.
0: Před generální audiencí přijal papež biskupy přátele hnutí Focolare.
1: Francie se připravuje na papežovu návštěvu. Organizátoři cesty zveřejnili její podrobný program.
0: Přejeme vám příjemný poslech.
2: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno. Buďte vítáni.
2: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
1: Koncilní konstituce Gaudium et Spes se v první kapitole věnuje důstojnosti lidské osoby a zdůrazňuje, že právě tato důstojnost je základem a podmínkou oněch hodnot, které se dnes nejvíce cení, které však nesmějí ztratit své napojení na svůj božský zdroj, mají-li se vyhnout deformaci v důsledku pokaženosti lidského srdce. Cesta, která vedla ke zviditelnění základních rysů důstojnosti lidské osoby a jejich práv, nepochybně představuje jednu z nejvýznamnějších stránek lidských dějin. Dosud jsme však nedospěli na konec této cesty, a je třeba čelit starým i novým překážkám, které brání jejímu plnému uskutečnění.
0: Církev zde otevřeně nabízí svůj příspěvek a připomíná, že lidská důstojnost vyplývá ze samotného bytí lidské osoby. Měl jsem nedávno možnost to zdůraznit ve své encyklice Magnifica Humanitas. Každý člověk je Bohem zamýšlen a chtěn, a jako takový má vstoupit do příběhu společenství s ním, s druhými lidmi a se stvořením. Jeho důstojnost nezávisí na schopnostech, které má, na bohatství nebo na postavení, které zastává, na správných či špatných rozhodnutích, která učiní. Je to dar, který člověka předchází a převyšuje, svěřený Bohem jako výraz jeho lásky, která se nikdy neumenší. Nekonečná důstojnost lidské bytosti je tedy zakořeněna v její identitě. Člověk byl stvořen k božímu obrazu a dostal schopnost poznávat a milovat svého stvořitele a byl od něho ustanoven pánem nad veškerým pozemským tvorstvem, aby mu vládl a užíval ho k boží slávě.
1: Ve světle víry můžeme pochopit nejhlubší základ důstojnosti lidské osoby, protože syn zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání. Když mluvíme o člověku, mluvíme vždycky o vztahu, společenství, spoluúčasti ve vztahu k Bohu i druhému člověku. To znamená synovský vztah k Bohu Otci a bratrský vztah ke Kristu a ke všem lidem. To vylučuje uzavření se do sebe ve své soběstačnosti. Být člověkem znamená chápat sebe sama jako dar, který je třeba sdílet, znamená to růst a dozrávat v přijímání druhých, ve vzájemnosti, ve službě.
0: Tato důstojnost je svěřena každému člověku a jeho osobní odpovědnosti. Zároveň vyžaduje také solidaritu a vzájemnou péči. Má-li být překonán bezpočet klamů a manipulací, které dosud narušují její vnímání a překážejí jejímu uskutečnění. V důsledku rozhodnutí proti důstojnosti lidské osoby napříč dějinami je také dnes člověk sám v sobě rozdělen a celý lidský život, individuální i kolektivní, se jeví jako dramatický zápas mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou. Tuto situaci křehkosti a omezení však může uzdravit naděje, protože sám Pán přišel, aby člověka osvobodil a posílil tím, že ho vnitřně obnovil a vyhnal knížete tohoto světa, který ho držel v otroctví hříchu.
1: Konstituce Gaudium et Spes také potvrzuje, že lidská důstojnost se týká člověka v jeho celistvosti. Proto je třeba odmítnout dualistické pohledy. Lidská bytost je jednotou duše a těla. Redukce těla na předmět, s nímž lze libovolně nakládat, je vždy popřením důstojnosti člověka. Člověk proto nesmí pohrdat tělesným životem a je nezbytné považovat své tělo za dobré a hodné úcty, poněvadž bylo stvořeno Bohem a posledního dne má být vzkříšeno s ostražitostí, která tělu nedovolí přisluhovat nezřízeným náklonostem jeho srdce v důsledku toho, že jsme všichni raněni hříchem.
0: A konečně Gaudium et Spes také uvádí trojí nejvýraznější vyjádření důstojnosti lidské osoby. Jsou to inteligence, která činí z lidské bytosti neúnavného hledače pravdy, svědomí, jehož prostřednictvím dává člověk jednotu a smysl vlastnímu životu, svoboda, která člověku umožňuje být zodpovědným protagonistou vlastních rozhodnutí. Tyto tři rozměry jsou mezi sebou vzájemně úzce propojeny. Právě ve svědomí poznáváme pravdu jako takovou a svoboda ji může zakoušet jako svůj základ a potenciál. Duch svatý, který dává život v Kristu, nás osvobozuje a neustále nás ujišťuje o naší důstojnosti Božích synů a dcer. Vymaňuje nás z pout strachu a vede nás ke konečnému cíli, totiž k životu v plnosti, mimo dosah smrti, který nám Kristus slíbil. Jedině v něm nachází tajemství člověka pravé světlo. Jen od něho přijímáme světlo v tajemství bolesti a smrti a s ním spějeme vstříc z mrtvých stání. Drazí bratři a sestry, jako bytosti stvořené k Božímu obrazu skrze Krista a s výhledem na něj, jsme přijali jedinečnou a nezničitelnou důstojnost. Přijměme za svůj úkol vždy ji podporovat a bránit ve světle a v síle Evangelia.

0: pozdravech v závěru generální audience Lev XIV. Dále apeloval na důležitost lidské důstojnosti. Zvu vás, abyste žasli nad lidskou důstojností přijatou od Stvořitele. Týká se celého člověka, neboť lidská bytost je jednotou těla a duše. Tak si uvědomíte její velikost. Najdete potřebnou sílu ji bránit a prosazovat ve svých životech.
1: Papež také srdečně pozdravil polské věřící u příležitosti oslav dožínek, které v Polsku mají silně náboženský rozměr. V těchto dnech během dožínek, kdy děkujeme za plody země, chválíme se žalmistou Stvořitele. Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh, nám požehnal. Svěřujeme Pánu práci zemědělců, díky níž nám nechybí náš každodenní chléb. Kéž Maria, nejkrásnější z květů země, chrání vaše rodiny a vaše pole. Všem vám žehnám.
0: Papež Lev XIV. Přijal ve Vatikánu biskupy z celého světa, kteří se účastní setkání hnutí Focolare. Jsou mezi nimi také arcibiskup Jan Graubner a monsignor Antonín Forbelský. Svatý otec připomněl, že základem jejich společenství je vědomí Kristovy přítomnosti. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Ústředním tématem letošního kongresu přátel hnutí založeného Kiarou Lubichovou je výzva svědčit o jednotě. Jde o úkol, který je v dnešní době ještě naléhavější než v minulosti. Lev XIV. Poukázal na výzvy moderní západní společnosti, která trpí důsledky individualismu. V takovém prostředí bývá svoboda často představována jako absolutní autonomie, schopnost usilovat o štěstí bez jakýchkoliv morálních, přirozených či dokonce lidských mezí. To však podle Lva 14. vede k paradoxu. Lidé se často cítí méně svobodní, být ti sami sebou, nebo následovat své nejvyšší ideály. A to kvůli skrytému strachu z odsouzení nebo z toho, že nezapadnou.
1: Papež zdůraznil, že řešení současné krize nepřinesou administrativní změny, nové organizační struktury či projekty. Odpovědí na bolestivé rozdělení, které sužuje náš svět, není zakládání dalších výborů ani spouštění nových projektů, ale návrat k prameni naší jednoty, jímž je Nejsvětější Trojice. V závěru promluvy biskupy vyzval k velkorysé a vytrvalé modlitbě před naším Pánem ve svatostánku, v klidném a pozorném slavení denní modlitby církve a ve mši svaté. Tímto způsobem budete navzájem i před těmi, kterým sloužíte, svědky té jednoty, která tvoří věčný pokoj.
0: O setkání s papežem je ve Francii obrovský zájem. Očekává se, že jen v Paříži ho bude vítat až 1,5 milionu lidí. Na tiskové konferenci v síle francouzské biskupské konference to uvedli biskupové zodpovídající za organizaci papežské návštěvy. Jak zdůraznili, zájem o návštěvu projevují nejen katolíci, což svědčí o velké duchovní žízni obyvatel země.
1: Jedním z hlavních momentů papežovy návštěvy francouzského hlavního města bude bdění na stadionu Stade de France, kterého se spolu se svatým otcem zúčastní přibližně 80 tisíc mladých lidí. Bude při něm vystavena Kristova svatá tunika, přivezená z baziliky v nedalekém Argenteji. Lev XIV. Bude vůbec prvním papežem, který se bude modlit u této relikvie utrpení Páně. Vystavení svaté tuniky během modlitební vigílie 25. září bude výjimečnou událostí ze dvou důvodů. Jednak proto, že běžně není vystavena na veřejnosti. Věřící, kteří se modlí v bazilice v Argenteji, kde je uložena, mohou spatřit pouze její malý fragment. Za druhé, v průběhu staletí se stávalo velmi zřídka, že by relikvie Argentej opustila. Není bez zajímavosti, že všechna dostupná místa pro mladé byla vyčerpána během první hodiny po otevření rezervací. Tunika z Argenteil, známá jako bezešvá suknice našeho Pána Ježíše Krista, je utkaná na tkalcovském stavu jako jeden kus látky. Vzhledem ke schodě stop krve s těmi, které se nacházejí na turínském plátně a na základě mnoha dalších výzkumů, je považována za autentický Ježíšův oděv, o který podle popisu v Evangeliu svatého Jana vojáci pod křížem losovali. S největší pravděpodobností Karlu Velikému darovala byzantská císařovna Irena a do Argenteil se dostala kolem roku 815 zásluhou dcery francouzského panovníka Theodrady, která byla abatyší v tamnějším klášteře. Písemně je přítomnost této relikvie ve francouzském městě doložena až od roku 1150, kdy byla nalezena v tamnějším benediktínském klášteře a poprvé vystavena na veřejnosti v roce 1156 za přítomnosti francouzského krále Ludvíka VII. Dnes se skládá z 20 sešitých kusů. V roce 1793 ji tehdejší farář z Argenteil rozřezal, aby ji ukryl před nelítostným ikonoklazmem francouzské revoluce. Ne všechny její fragmenty se následně podařilo najít. Jeden z nich je uložen ve Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. září.
1: V katechezi při generální audienci Lev XIV. Pokračoval ve výkladu konstituce Gaudium et Spes. Dnes hovořil o nezcizitelné důstojnosti člověka.
0: Před generální audiencí přijal papež biskupy přátele hnutí Focolare.
1: Francie se připravuje na papežovu návštěvu. Organizátoři cesty zveřejnili její podrobný program.
0: Přejeme vám příjemný poslech.
2: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno. Buďte vítáni.
2: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
1: Koncilní konstituce Gaudium et Spes se v první kapitole věnuje důstojnosti lidské osoby a zdůrazňuje, že právě tato důstojnost je základem a podmínkou oněch hodnot, které se dnes nejvíce cení, které však nesmějí ztratit své napojení na svůj božský zdroj, mají-li se vyhnout deformaci v důsledku pokaženosti lidského srdce. Cesta, která vedla ke zviditelnění základních rysů důstojnosti lidské osoby a jejich práv, nepochybně představuje jednu z nejvýznamnějších stránek lidských dějin. Dosud jsme však nedospěli na konec této cesty, a je třeba čelit starým i novým překážkám, které brání jejímu plnému uskutečnění.
0: Církev zde otevřeně nabízí svůj příspěvek a připomíná, že lidská důstojnost vyplývá ze samotného bytí lidské osoby.

0: výraz jeho lásky, která se nikdy neumenší. Nekonečná důstojnost lidské bytosti je tedy zakořeněna v její identitě. Člověk byl stvořen k božímu obrazu a dostal schopnost poznávat a milovat svého stvořitele a byl od něho ustanoven pánem nad veškerým pozemským tvorstvem, aby mu vládl a užíval ho k boží slávě.
1: Ve světle víry můžeme pochopit nejhlubší základ důstojnosti lidské osoby, protože syn zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání. Když mluvíme o člověku, mluvíme vždycky o vztahu, společenství, spoluúčasti ve vztahu k Bohu i druhému člověku. To znamená synovský vztah k Bohu Otci a bratrský vztah ke Kristu a ke všem lidem. To vylučuje uzavření se do sebe ve své soběstačnosti. Být člověkem znamená chápat sebe sama jako dar, který je třeba sdílet, znamená to růst a dozrávat v přijímání druhých, ve vzájemnosti, ve službě.
0: Tato důstojnost je svěřena každému člověku a jeho osobní odpovědnosti. Zároveň vyžaduje také solidaritu a vzájemnou péči. Má-li být překonán bezpočet klamů a manipulací, které dosud narušují její vnímání a překážejí jejímu uskutečnění. V důsledku rozhodnutí proti důstojnosti lidské osoby napříč dějinami je také dnes člověk sám v sobě rozdělen a celý lidský život, individuální i kolektivní, se jeví jako dramatický zápas mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou. Tuto situaci křehkosti a omezení však může uzdravit naděje, protože sám Pán přišel, aby člověka osvobodil a posílil tím, že ho vnitřně obnovil a vyhnal knížete tohoto světa, který ho držel v otroctví hříchu.
1: Konstituce Gaudium et Spes také potvrzuje, že lidská důstojnost se týká člověka v jeho celistvosti. Proto je třeba odmítnout dualistické pohledy. Lidská bytost je jednotou duše a těla. Redukce těla na předmět, s nímž lze libovolně nakládat, je vždy popřením důstojnosti člověka. Člověk proto nesmí pohrdat tělesným životem a je nezbytné považovat své tělo za dobré a hodné úcty, poněvadž bylo stvořeno Bohem a posledního dne má být vzkříšeno s ostražitostí, která tělu nedovolí přisluhovat nezřízeným náklonostem jeho srdce v důsledku toho, že jsme všichni raněni hříchem.
0: A konečně Gaudium et Spes také uvádí trojí nejvýraznější vyjádření důstojnosti lidské osoby. Jsou to inteligence, která činí z lidské bytosti neúnavného hledače pravdy, svědomí, jehož prostřednictvím dává člověk jednotu a smysl vlastnímu životu, svoboda, která člověku umožňuje být zodpovědným protagonistou vlastních rozhodnutí. Tyto tři rozměry jsou mezi sebou vzájemně úzce propojeny. Právě ve svědomí poznáváme pravdu jako takovou a svoboda ji může zakoušet jako svůj základ a potenciál. Duch svatý, který dává život v Kristu, nás osvobozuje a neustále nás ujišťuje o naší důstojnosti božích synů a dcer. Vymaňuje nás z pout strachu a vede nás ke konečnému cíli, totiž k životu v plnosti, mimo dosah smrti, který nám Kristus slíbil. Jedině v něm nachází tajemství člověka pravé světlo. Jen od něho přijímáme světlo v tajemství bolesti a smrti a s ním spějeme vstříc z mrtvých stání. Drazí bratři a sestry, jako bytosti stvořené k božímu obrazu skrze Krista a s výhledem na něj, jsme přijali jedinečnou a nezničitelnou důstojnost. Přijměme za svůj úkol vždy ji podporovat a bránit ve světle a v síle Evangelia.

0: pozdravech v závěru generální audience Lev XIV. Dále apeloval na důležitost lidské důstojnosti. Zvu vás, abyste žasli nad lidskou důstojností přijatou od Stvořitele. Týká se celého člověka, neboť lidská bytost je jednotou těla a duše. Tak si uvědomíte její velikost, najdete potřebnou sílu ji bránit a prosazovat ve svých životech.
1: Papež také srdečně pozdravil polské věřící u příležitosti oslav dožínek, které v Polsku mají silně náboženský rozměr. V těchto dnech během dožínek, kdy děkujeme za plody země, chválíme se žalmistou Stvořitele. Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh, nám požehnal. Svěřujeme Pánu práci zemědělců, díky níž nám nechybí náš každodenní chléb. Kéž Maria, nejkrásnější z květů země, chrání vaše rodiny a vaše pole. Všem vám žehnám.
0: Papež Lev XIV. Přijal ve Vatikánu biskupy z celého světa, kteří se účastní setkání hnutí Focolare. Jsou mezi nimi také arcibiskup Jan Graubner a monsignor Antonín Forbelský. Svatý otec připomněl, že základem jejich společenství je vědomí Kristovy přítomnosti, neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Ústředním tématem letošního kongresu přátel hnutí založeného Kiarou Lubichovou je výzva svědčit o jednotě. Jde o úkol, který je v dnešní době ještě naléhavější než v minulosti. Lev XIV. Poukázal na výzvy moderní západní společnosti, která trpí důsledky individualismu. V takovém prostředí bývá svoboda často představována jako absolutní autonomie, schopnost usilovat o štěstí bez jakýchkoliv morálních, přirozených či dokonce lidských mezí. To však podle Lva XIV. Vede k paradoxu. Lidé se často cítí méně svobodní, být ti sami sebou, nebo následovat své nejvyšší ideály. A to kvůli skrytému strachu z odsouzení nebo z toho, že nezapadnou.
1: Papež zdůraznil, že řešení současné krize nepřinesou administrativní změny, nové organizační struktury či projekty. Odpovědí na bolestivé rozdělení, které sužuje náš svět, není zakládání dalších výborů ani spouštění nových projektů, ale návrat k prameni naší jednoty, jímž je nejsvětější Trojice. V závěru promluvy biskupy vyzval k velkorysé a vytrvalé modlitbě před naším Pánem ve svatostánku, v klidném a pozorném slavení denní modlitby církve a ve mši svaté. Tímto způsobem budete navzájem i před těmi, kterým sloužíte, svědky té jednoty, která tvoří věčný pokoj.
0: O setkání s papežem je ve Francii obrovský zájem. Očekává se, že jen v Paříži ho bude vítat až 1,5 milionu lidí. Na tiskové konferenci v síle francouzské biskupské konference to uvedli biskupové zodpovídající za organizaci papežské návštěvy. Jak zdůraznili, zájem o návštěvu projevují nejen katolíci, což svědčí o velké duchovní žízni obyvatel země.
1: Jedním z hlavních momentů papežovy návštěvy francouzského hlavního města bude bdění na stadionu Stade de France, kterého se spolu se svatým otcem zúčastní přibližně 80 tisíc mladých lidí. Bude při něm vystavena Kristova svatá tunika, přivezená z baziliky v nedalekém Argenteji. Lev XIV. Bude vůbec prvním papežem, který se bude modlit u této relikvie utrpení Páně. Vystavení svaté tuniky během modlitební vigílie 25. září bude výjimečnou událostí ze dvou důvodů. Jednak proto, že běžně není vystavena na veřejnosti. Věřící, kteří se modlí v bazilice v Argenteji, kde je uložena, mohou spatřit pouze její malý fragment. Za druhé, v průběhu staletí se stávalo velmi zřídka, že by relikvie Argentej opustila. Není bez zajímavosti, že všechna dostupná místa pro mladé byla vyčerpána během první hodiny po otevření rezervací. Tunika z Argenteil, známá jako bezešvá suknice našeho Pána Ježíše Krista, je utkaná na tkalcovském stavu jako jeden kus látky. Vzhledem ke shodě stop krve s těmi, které se nacházejí na turínském plátně a na základě mnoha dalších výzkumů, je považována za autentický Ježíšův oděv, o který podle popisu v Evangeliu svatého Jana vojáci pod křížem losovali. S největší pravděpodobností Karlu Velikému darovala byzantská císařovna Irena a do Argenteil se dostala kolem roku 815 zásluhou dcery francouzského panovníka Theodrady, která byla abatyší v tamnějším klášteře. Písemně je přítomnost této relikvie ve francouzském městě doložena až od roku 1150, kdy byla nalezena v tamnějším benediktínském klášteře a poprvé vystavena na veřejnosti v roce 1156 za přítomnosti francouzského krále Ludvíka VII. Dnes se skládá z 20 sešitých kusů. V roce 1793 ji tehdejší farář z Argenteil rozřezal, aby ji ukryl před nelítostným ikonoklazmem francouzské revoluce. Ne všechny její fragmenty se následně podařilo najít. Jeden z nich je uložen ve Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.